zlí, pomalu co jsme měli, nám vody se brali, jako tažní ptáci, jako rorísi, letíme nad zemí dva měsíce.

tamle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra rádo brát. Farář v kostele nás váže na věky.